0: plač, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu. Plavím.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Detské rádio.
1: Ahojte topánky. A čo vy tu také samé? Opustené. Niekto vás tu nechal na pospa z osudu? A vy by ste sa najradšej len túlali po svete, čo? Nebojte, ja vás tu samej nenechám.

0: a peniažky počíta.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
3: Slečna, zatiaľ slečna.
2: Môže

0: Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej polovizy.

zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká. Jojojoj.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.